keby sme sa vtedy nehádali zasa a neprespal by u nás ten chalan. Nepodrezala by si mi v tú noc srdce, že haha. A nezostal by som zrazu tak sám a ty tak sama. Keby sme ti pro vtedy dali viacej lásky.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtuju tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.

0: Peter Kier má vonku nové EPčko, volá sa Bar Groove. Nahral ho spolu s Grna Sex a my vám z EPčka zahráme titulný track v Chill Mixe.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: máme akce, vždycky tam jsou modelky. 10 let zpátky jedli jsme jen čínské polievky. A teď v osadce žereme a 5 wagyu steaky.
1: Drž piču, nechcem počuť nič. V živote som bol